0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekává. Ani nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Pomorská večer, ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
3: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
5: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Zadarská i Šibensko-kninská mreža.